Bratislavské hrozno len euro 69 centov za kilogram. Brokolicu 500 gramov len za 99 centov a kuracie prsné rezne Henny len 4,69 centov za kilogram. Navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Nevaušaluje servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Feliciana pizza za 2,19 € a Kelt pivo plechovka za 55 €. Potraviny Kraj.
3: Ty miluješ 80-ky a 90-ky. My ti ich hráme. Internetové fanrádio 80. a 90. V apke a na webe fanrádia.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.